Závěrečnou kapitolu gotického roku 1996 v pořadu Darkwave otevřel francouzský projekt Regard Extreme a skladba In Fortune. Za projektem stojí Fabien Niclot, který jej založil už na počátku 90. let a od začátku propojoval temný underground s inspirací starou a klasickou hudbou. Resurgence byla jeho první CD produkcí po kazetových začátcích a její neoklasické plochy, pochodové perkuse a téměř sakrální nálada dobře připomínají, jak důležitou součástí tehdejší scény byla hudba stojící mimo rock i taneční elektroniku. Na druhé straně Atlantiku se podobně zasněná temnota rozvíjela kolem seattleského vydavatelství Ivy Records. Vedle Fate and Disease tam působili také Ninth Circle. Jejich jediná stejnojmenná deska patří k polozapomenutým ukázkám amerického ethereal darkwave 90. let. Z ní zazní skladba Beyond Memories.

Posloucháte Darkwave, gotickou dvouhodinovku na rádiu Hey. Právě nám dohráli britští Die Laughing a ti nám připomínají klasičtější podobu gothic rocku. Nemesis, to je ta skladba, která teď dohrála, se objevila už na stejnojmenném EP a v roce 1996 jí kapela zařadila také na druhé album Heaven in Decline. To nahrávala začátkem roku a po jeho vydání vrazila mimo jiné na německé turné s Vendémien. Od britských kytar teď zamíříme do Belgie, samozřejmě za tvrdou elektronikou. Implant právě v roce 1996 přinesli posluchačům jejich první EP Fun i debutové album Soft Fresh Hard Steel. Už názvy obou nahrávek dobře vystihovaly kontrast mezi hravostí elektroniky a její chladnou mechanickou konstrukcí. Teď si pustíme titulní skladbu prvního EP, skladbu Fun.

0: Stále posloucháte gotickou dvouhodinovku pojmenovanou Darkwave. Das ich tentokrát nezazněli z některého ze svých klasických alb, ale ze soundtracku Das innere ich. Bruno Kram a Stefan Ackermann ji vytvořili pro experimentální film H.H. Hustlera, zachycující odcizení a anonymitu Berlína krátce po pádu zdi. Hudebně šlo o velmi odlišnou práci, omezenější použití jazyka, preparovaný klavír a řadu zvukových experimentů. Bin ich es denn s podtitulem Dem ich den Traum stojí na pomezí písně, scénické hudby a zvukového divadla a ukazuje tu tvář kapely, která bývá spojovaná především s německým elektro gotickým směrem. Němečtí Cyber Axis představují další z kapel, které dnes připomíná především několik nahrávek z krátkého období poloviny 90. let. Full Energy následovalo po debutu Illusions a EP The Way I Feel. Na desce se potkávaly programované sekvence, EBM rytmika, kytarové zásahy a mužské i ženské vokály. Producentem a jednou z hlavních postav projektu byl Oliver Miller. State of Trust ukazuje, jak přirozeně se tehdy mohli v jediném tracku spojovat taneční elektronika, industrial a téměř synthpopová melodika.
1: Dark Wave. Pavel Zelinka a Tomáš Hoyer v pořadu Dark Wave.

Z Německa jsme se přesunuli do Švýcarska, a to za svém Terorist, kteří nám představili skladbu Dive Right Jab a ukázali fyzickou, téměř punkovou stránku industriální hudby. V roce 1996 vyšlo jejich album Killer, čtvrtá a nakonec poslední studiová deska dvojice. Původní elektronické jádro se při jejím vzniku rozrostlo o hostující baskytaru, kytaru a perkuse, takže strojový základ dostal ještě syrovější živou energii. Teď se z industriálního útoku vrátíme ke kytarové melancholii. Australští Icon vydali v dubnu 1996 album Flowers for the Gathering. Tehdy už v sestavě Michael Carruthers, Chris McCarter a Dino Molinaro. Deska představuje jednu z nejucelenějších ukázek jejich klasického zvuku, postpunkových kytar, hlubokého hlasu a melancholie. Konkrétně zazní kousek nazvaný Into Your Madness.

Skladba Necronomicon nás zavedla do španělské Zaragozy. Gothic Sex patřili k nemnohým španělským gothic rockovým kapelám, které v 90. letech získaly výraznější ohlas také za hranicemi. Skupinu vedli Lord Gothic a Lady Gothic a album Moonrise vzniklo v roce 1996 ve studiu Vertigo přímo v Zaragoze. V Německu se ve stejné době rychle zdokonalovala další generace elektronických projektů. Evil Stoy, dvojice Volker Lutz a Thorsten Brenda vydali album Ecstasy Implant, na němž své rané temné elektro posunuli k čistší produkci a melodičtějším strukturám. Jednou z nejvýraznějších skladeb byla The Old Race.

0: Maximum Pace z alba Drawback patří k okamžikům, kdy už byly X Marks the Padwalk velmi daleko od syrového elektroindustriálu svých začátků. Severn Nierp na předchozím albu Meshwork výrazně otevřel zvuk technu a modernější synthpopové elektronice a Drawback tento vývoj spojil se starší, temnější tváří projektu. Zajímavé je, že právě Drawback na dlouhou dobu uzavřelo první éru X Mars the Padwalk. Severn se krátce na to od hudební kariéry odklonil a další řadové album přišlo až po dlouhých 14 letech. Z německého elektroindustriálu zamíříme k projektu Deine Lakaien. Ti vydali v roce 1996 jednu ze svých nejpestřejších desek. Až absurdně působící název Winterfish Testosteron vznikl spojením tří názvů skladeb a album skutečně střídalo velmi rozdílné nálady, rytmy i aranžerské postupy. Ernst Horn a Alexandr Veljanov se na něm záměrně vyhýbali představě, jak má správně znít darkwave nebo elektronický pop. Away patří naopak k nejprostějším a nejkrásnějším baladám nahrávky. Vznikl k ní také videoklip, natáčený v mimořádně mrazivé zimě na zamrzlém pobřeží Baltu.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 3 hodiny.
3: Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Po baladických Dainé Lacayen jsme znovu zrychlili, a to s projektem Inside. V něm se sešli Darren Huss z Psyche, Venus Rillinger spojený s Eternal Afflict, Mark a zpěvačka Angela. EP November Days nabídlo mnohem melancholičtější elektroniku a my jsme si zahráli titulní kompozici v Mind Mixu. Teď se přesuneme za legendárním vydavatelství Cold Meat Industry, a to konkrétně za projektem Penitent, který se v roce 1996 blízknul se svým debutovým dlouhrajícím albem. V něm kombinuje právě onu industriálně ambientní temnotu blízkou všem projektům labelu, ale také velmi jemnou neoklasickou polohu. Právě skladba Possessive Thoughts je, myslím, dobrou ukázkou průniku obou těchto významných vlivů projektu Penitent.

Ještě hlouběji do chladu jsme zamířili s nizozemským projektem Svartalf. Za tímto jménem stál Richard van Kruisdijk, známý také z experimentální formace Folusday, postpunkových Palace Ideal nebo IBM šviháků Deadlights. The debut Candles Burning Blue spojoval dark ambient, neoklasické plochy, elektroniku a místy i těžší kytarové zvuky. My si v retro dílu Darkwave pustili skladbu Shadows Gods. Teď se vrátíme k výrazně rytmičtější elektronice. Crocodile Shop vznikly už na konci 80. let a původně vycházely z temného postpunku. Postupně ale členy kapely obrazně řečeno nahrazovaly stroje a v polovině 90. let už skupina patřila k americkému elektroindustriálu. Album Beneath bylo prvním po podpisu smlouvy s vydavatelstvím Metropolis Records. Z něj si zahrajeme kousek High and Deep.

Brazilská scéna poloviny 90. let se v našem putování rokem 1996 už objevila několikrát a Biopsy představují její nejagresivnější elektronickou tvář. Nervate bylo debutové album skupiny a zároveň jedna z nahrávek domácího labelu Crédu Chat. Sonic Suppuration přesně odpovídá názvu. Vysoké tempo, přetížené rytmy, zkreslené samply a zvuk, který se místy přibližuje až industriálnímu chaosu. Teď přijde prudká změna prostředí. Portugalský skladatel Rodrigo Leao byl jedním ze zakládajících členů Fado přeborníků Madre Deus a po odchodu ze skupiny rozvíjel vlastní hudbu na hranici neoklasiky, soundtracku a elektroniky. Teatrum bylo jeho druhé album s Vox Ensemble a smyčce, syntezátory i sborové

Portugalska jsme se skladbou Primer vrátili do Brazílie a to znovu k labelu Creedu Chat. Individual Industry patří k průkopníkům brazilské Ethereal Darkwave scény. Projekt založil už v roce 1987 klávesista Alexandre Twin a v polovině 90. let se k němu přidala zpěváčka Daniela Gatto. Druhé album Ice Water produkoval Roberto Verta z další důležité brazilské formace Harry. Teď nás čeká belgický projekt IC434. Gert van Wild jej založil v roce 1994 a název převzal od emisní mlhoviny v Orionu. V jejímž pozadí se rýsuje slavná koňská hlava. Po prvních demech zaujal Dirka Evansa z The Clinic a Dive, který jej přivedl ke svému labelu Body Records. Debut Weathering Skies, který právě vyšel na labelu Dirka, otevírá skladba Eye of the Oppressed.

Za oceánem se Industrial Rock dostával v roce 1996 stále do rafinovanější podoby. Chemlab vydali na značce Fifth Column své druhé dlouhrající album East Side Militia. Vedle agresivních skladeb na něm překvapily i nečekaně melodickými momenty. Jednou ze skladeb desky byla i písnička Electric Molecular. Předposlední položka dnešního playlistu nás znovu odvede od klubového rytmu. Němečtí Impressions of Winter začaly původně jako projekt Joachima Predela a postupně se rozrostly v kapelu propojující darkwave, neoklasiku a world music. Debut Cantica Lunae s podtitulem Songs of the Moon vznikal mezi roky 1994 a 1996 a jeho titulní otvírák dobře reprezentuje romantickou, nadčasovou tvář tehdejší temné scény.

poslední skladbou celé naší devítidílné výpravy byly američtí Blue Dahlia. Kapela vznikla v Kalamazoo, Michiganu a od začátku spojovala dream pop s ethereal wave prvky středověké i mimo evropské hudby. Skladba Look Up z eponymního debutu tak připomněla další větev americké gotiky 90. let, mnohem méně klubovou, založenou na akustických barvách, ženských hlasech a odkazu třeba Dead Can Dance. Poslouchali jste Darkwave na rádiu Hey, dnes také devátou a závěrečnou část našeho rozsáhlého návratu ke gotické hudbě roku 1996. Během 9 dílů jsme prošli gothic rockem, ethereal wave, dark wave, EBM, elektroindustriálem, neoklasikou, dark ambientem i řadou míst, kde už přestávaly žánrové hranice dávat smysl. Rok 1996 tím samozřejmě vyčerpaný není. Naše seriálová cesta jim ale dnešním večerem končí. Playlisty všech odvysílaných pořadů, včetně předchozích retro dílů věnovaných roku 1996, najdete na stránce Darkwave na portálu Rádia Hey, kde jsou i jednotlivé díly k dispozici zpětně v podcastové sekci. Když budete chtít, buďte se mnou v kontaktu na facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio a za týden už vás čeká návrat k běžnému Darkwave a aktuální tvorbě všech možných gotických kapel. Pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc. Mějte se hezky.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: guess I was born. Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si ne.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovolej. Už tuhle neděli 6. září to v pražský sportovní hale Fortuna rozjedou Hollywood Vampires a v dnešním Marotovoleji si poslechneme jejich poslední album Rise. Užijte si Hollywood Vampires a přeju vám kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

Barotovo Ray a Spark. Metal Forever.

0: co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Korej a Spark. Metal Forever.

0: neatly scribbled and crayoled on a scorching sidewalk. Congratulations.
1: Marotovole je u konce, dneska jsme si poslechli album Rise od Hollywood Vampires, který tuhle neděli 6. září vystoupí v pražský sportovní hale Fortuna. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.
4: Dámy a pánové, krásné páteční dobré ráno. Ano, vám všem 4.9. Fleetwood Mac, to je muzika, která startuje v dnešním ranku.

rádi muzika Magnum, 11. minuta po 6. raní. Co nás čeká, tak a nevinné samozřejmě počasí, jemine, jak se říká, s Lenkou. No a půjdeme i do dopravních informací. Honza Riedl dorazí.

A je tady to, co jsme před malou chvíli říkali, 7:15, The Darkness, skvělá melodická kapela. Velmi příjemná muzika do ranního éteru, vašeho stávání nebo do vaší práce, Hammerfall ale.

0: Švédská parta Hammerfall, Lenka z České republiky a počasí v České republice.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, na severu zpočátku až zataženo. Ojedinělé déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 30. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 19 stupňů a vát bude mírný až čerstvý vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.

Dámy a pánové, touhle skvělou partou a muzikou zdravíme Kameníky, Zeníkova, Uhlinská, kteří vyráží na svoji cestu pracovní. Tak hezké ráno. Každopádně další muzika Harley, také Komunál.

zdravíme raní Poděbrady. Roman píše z Poděbrad, poslouchám raní prout. Milané a ostatní zdravím. Hele, nás tady je dneska. Nás tady je mraky. Česká lajna, česká roková scéna v raním pátečním éteru.

Většina z nás rozhodně ví, Luboš Suchánek a spol. Komunál účet, ještě kapela Škvor. Co se týká časomíry, tak za malý okamžik 6:45 hezké ráno, hraní Ezer, hraní Proud s vámi společně.

0: Škvor. Poděbrady dneska jsou velmi aktivní, koukám po ranním čase. Tak si dáme zase Alžbětu pro Pavlu z Poděbrad. Taková výjimka, přání, jdeme.
1: Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Je to tak a my jedeme s vámi stále v českém rockovém znění. Teď už kapela Doxor a 7. ranní.

0: počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na severu zpočátku až zataženo. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Na jihovýchodě až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. A vát bude mírný až čerstvý vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková. Radio.

0: Je to takový tady ten správný čas, který znáte. Ano, přesně tak, vždycky v týdnu. Jak se říká, v pracovním týdnu a v pracovním nasazení vás informuje také Honza Riedl, jak se jezdí. Honzo, krásné páteční ráno a slyšíme se.
1: Krásný dobrý den, krásný pátek, tak to je první pracovní pátek po prázdninách. Doufám, že jste celý týden měli všichni krásný.
0: Ano, ano, samozřejmě, my to cítíme všichni, Honzo, že prostě už jsme, jak se říká, v kolbenkách, ve fabrikách, v kancelářích a tak dále, ale jsme také najetí na silnicích a proto jsme tady s dopravním servisem ředitelství silnice dálnic přímo konkrétně s vámi, tedy tiskový mluvčí Honza Riedl. Honzo, jak to dneska funguje, jak to jezdí při pátku?
1: Ten pátek je docela prýmá, já si myslím, že moc problémů nemůžu vám zahlásit, nebudu vás dlouho zdržovat. Máme nehodu na D1 na 155. ve směru na Brno, tam je blokovaný pravý jízdní. Zrovna je to v takovém místě, kde se nepřekrývají kamery, já tam úplně nevidím, ano. Mám tam hlášený nějaký osobní, pokud vím, tak tam nebyla ani vrtule, takže snad se to obešlo bez nějakých nepříjemností. Nicméně ještě je trošku hustě i před Brnem ve stejném směru, to znamená od Prahy někde od Rosic, ale tam je zdržení kolem 15-20. Myslím si, že v tuhle chvíli není ani nějaký úplně strašný drama na pražském okruhu, tam bude taky počítejte se zdržením, přeci jenom jako je dopravní špička do nějakých 10 minut. Myslím si, že to jezdí docela pěkně.
0: Tak je to fajn, tak je to prostě prýmový. Já si myslím, že asi tímhletím to skoro můžeme skutečně uzavřít, tak jak jste říkal, ve velké rychlosti. Pokud něco nemáme, samozřejmě, co se otevírá třeba o víkendu, nebo na co bychom si měli dát pozor, anebo co by nás mohlo zajímat. Honzo, jak to tam ještě máme?
1: O tomhle víkendu ne, ale rovnou vás upozorním na příští víkend, to je 12. sobota.
0: Ano.
1: 12. ne tento, ale příští víkend v sobotu od 10 hodin děláme den otevřené silnice Lešná Palačov, což je slavná palačovská spojka. To jsme na Valašsku, protože Valašsko právě tady tou stavbou, to je taková jako trošku jako fikaná stavba, kus silnice, kus mimo úrovňovky, nějaký most, kousíček dálnice 48 protažený. A ono to připojí Valašsko velmi efektivně na dálniční síť České republiky. Jo, takhle šup Valachy na 48, 48 kousek tam odsaď se připojí na D1 a už můžete řídit po Evropě, po dálnicích, milí Valaši, takže to si myslím, že je docela příjemný pozvání, já se tam chystám, doufám, že mi tam Valaši nenapančej, že jsme tam nějak jako v letě příliš moc nezlobili a zároveň využiju tady tu příležitost, abych všem posluchačům poradil opravdu od srdce, abyste mě zas tak úplně vážně neposlouchali, protože jsem naprosto selhal. V úterý, jak byl první školní den, tak jsem přeci jen trošku jako varoval, a to nejenom v tomto skvělém médiu, ale dokonce i v jiných, před přeci jenom jako nastupující dopravní vlnou, že opravdu bude

0: oblíbených, obvyklých, jo, jako na to jsem navyklý. Ano. No ovšem, přátelé, všechno se to spravilo od středy dál, protože ve středu jsem tam zase stál jak, jako správný pražský řidič, jo. No nicméně, jezdil jsem i po okolních, byl jsem ve středních Čechách, byl jsem se včera podívat u Mladý Boleslavy, tam to stavujeme, ten tunelový proskok skrz jízerní vtelno, to je strašně důležitý, tam jsou ty pitomí serpentíny, určitě víte, no tak tam to jde dobře, akorát nás tam zase sprdnul minister dopravy, který se tam byl podívat, že jsou tam komplikace s geologií a že děláme blbě geologický průzkumy, snažil jsem se mu to vysvětlit. Něco, něco, myslím si, že pobral, něco pokýval, potom mi stejně dupnul na nohu, ale no prostě, hele, nebojte, příští rok to pojede a na ten zámek krásný. Přímo hned na tou skalu, která nám trošku dělá starosti, tak dáme pozor.
1: Krásný, Honzo, výborně, děkujeme za informace, zase přínosné, samozřejmě z hlavních vztahů ze silnic dálnic v České republice a těším se na ten další briefing zase v tom dalším týdnu. Mějte se hezký a úspěšný víkend a taky krásný a pohodový. Mějte se.
0: Krásný víkend všem.
1: Děkujeme.

švýcarská Lajna Krokus. My si dáme teď trošku muziky, jak se říká. Ukořeníme to. A potom si dáme informaci ohledně Guláš Festu Ousmanice.

Rozhodně poznáváte Alice Cooper, my frčíme v rychlosti do Prahy. Se změnami na trasách hromadné dopravy i omezením parkování musí počítat lidé tuto sobotu kvůli 29. ročníku sportovní akce spojené s podvečerním a večerním běžeckým závodem. Opatření budou platit až do noci a ovlivní linky tramvají i autobusu. Dotknou se také provozu na dvou mostech a v Letenském tunelu. Zákazy zastavení budou platit už od pátku, tak s tím počítejte.

Kapela Hard Colony to rozjela hnedka v úvodu osmičky, tedy osmé na ní. My už to jdeme také Gulášfest Ousmanice. Ano, je to vlastně akce zdarma v Ousmanicích. Jedná se o soutěž ve vaření gulášů. Bude tam spoustu družstev. Bude tam dobrá k tomu nálada a muzika. Tak nezapomeňte, už 5.9., tedy zítra, Gulášfest Ousmanice.

0: Chvělá parta Voutre, 8:45, počasí obloha.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, na severu zpočátku až zataženo. Ojedinělé déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů a vát bude mírný až čerstvý vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
1: Radio Hey.

Dámy a pánové, Bonfire těsně před půl devátou, každopádně partnerem ranního éteru a ranního proudu jako vždy, stavební holding Enteria Pardubice. No a pokud tam chcete dělat nebo chceš tam dělat právě ty, je to úplně jednoduché. Velkaparta.cz

A skvělý Hammerfall za námi, 8:45 před námi a před námi ještě poslední informace, ale velmi rychle ze sportu, konkrétně tenis. Tenista Svrčina vyrobil 22 chyb. Je to škoda, litoval po vyřazení z US Open a vy už teď se na to můžete podívat a mrknout a zhodnotit sami podle sebe na sport.cz.

Jak se říká, my jsme skoro tam. 8:45. Já sleduji ještě náš harmonogram playlistu Majestika je tady. Každopádně Karlo se tady také, ano, i když dneska byl potichu, no tak je to Karel Tichý. Tak Karle, chceš tomu něco říct? Ne.

Plastika má své skoro odehráno. Nezapomeňte, že Hořický fest se blíží, my si o tom příští týden budeme vypravovat, protože tam míří skvělá parta a kapela ze Slovenska Euphory, ale také Traktor.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
1: jmnetworks.cz. Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
6: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time, rock for you.
9: Radio Hey.
10: Radio Hey.
11: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Hejradio.cz.
1: Milan Krčil už to zabalil a přepojil jsem do opavské pobočky Rádia Hej a já děkuji nejen za to, ale i za parádní ranní jízdu. A já taky přeju krásné ráno všem, kdo už jsou vzhůru a taky těm, kteří to jen velmi přesvědčivě předstírají. Právě posloucháte Rádio Hej a éter, kde je kvalitní muzika, dobrá nálada, povinně nepovinná. A kafe se doporučuje minimálně ve velikosti menšího bazénu. Čeká nás pořádná porce skvělé muziky, trochu informací, možná nějaký ten vtípek a samozřejmě pokus o to, abychom vás udrželi vzhůru až do konce mého vysílání. Parádní poslech vám přeje ze studia Aleš Konopka.

0: Purple a Black Night, Černá noc. Máme, kamarádi, konečně páteček a už většina lidí se nemůže dočkat, až jim dneska padne v práci. A přemýšlej, jaké bude dneska počasí. Jestli bude vhodné na procházku, na výlet nebo na pivečko s přáteli v hospůdce. No, jak bude, nám teď prozradí Lenka.
1: Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Na severu zpočátku až zataženo. Ojedinělé déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Na jihovýchodě až 30. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 19 stupňů. A vát bude mírný až čerstvý vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.
0: Děkujeme, Leni. Tak je to jasné, dneska to spíše vypadá na to pivečko v hospůdce. Ale já to říkám vždycky. No, každopádně, Turbo, Bon Jovi nebo taky Kameloti jsou připraveni tady v playlistu vám udělat radost na rádiu Hej.
2: Hej Radio. Hej Radio. CZ. CZ.

0: Právě posloucháte rádio Hej. Máme 9:30. Je páteček. Chlapi, tak ale teď pozor. Pozor, pozor, dobře poslouchejte. Hlavně vy, co rádi pivečko, jo? Teď to možná schytám od žen, ale já za to fakt nemůžu. Američtí vědci zjistili, že je v pivu nejspíše spousta ženských hormonů. Když ho vypijete hodně, začnete blbě řídit, strašně moc mluvit a nepůjde vám logické uvažování.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej, radio, CZ.

0: Big Beat a Rybičky 48 na rádiu Hej. Honza z ředitelství silnic a dálnic nám přináší čerstvé zprávy z dopravy.
1: Dopravní expres.
2: Opatrnosti míjejte dopravní nehodu na dálnici D1, která se stala na 99. kilometru ve směru na Prahu. Provoz tady přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. A to samé platí pro dopravní nehodu na 17. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Pražský okruh se ucpává mezi dálnicí D5 až obcí Ořech, kde naberete zdržení asi 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: si říkal, přátelé, to by v tom byl čert, aby dneska neslavila nějaká hvězda narozeniny. A žádný čert v tom, přátelé, není. Protože dneska slaví 82. narozeniny Guma. Gratulujeme! Vladimír Guma Kulhánek patří mezi přední české basketaristy, určitě ho znáte. Byl členem mnoha významných českých hudebních skupin, například Flamengo, Bohemia, Blues Band, Stromboli nebo Krausberry a další. No, je oblíbeným studiovým hráčem a podílel se na dlouhé řadě hudebních alb různých žánrů. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hlavně to zdraví.
1: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Je nej.
2: Je nej.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Braněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Braněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Braněny. Kýpa Fest v Braněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Radio Hey a vyhraj vstupenky na festival.
6: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
7: Sviany, české tradičně vařené pivo.

0: Tady a teď Piráti 44. Stále ladíte Rádio Hej. Je tady další hodinka dopoledního éteru. Doufám, že jste všichni vzhůru, přátelé, že vás tahle ta muzika vystřelila z nočního úboru a jdete něco dělat. No, já tady mám spoustu práce, protože, přátelé, za chviličku vás pozvu na jednu skvělou akci. Taky si tady řekneme, jaké bude dneska počasí, jako každou hodinu. No a co se týče výběru muziky, tak Škorpíci za chviličku, taky Kysáci a Ozzy Osbourne. No paráda.
1: Hey Radio CZ.

Kysáce a Crazy, Crazy Night. Hodně bláznivá noc. Třeba ta vaše páteční bude. A nebo bude bláznivá noc na akci, na kterou vás teď pozvu. Kýpa Fest Vráňany 2026. 12. září, přátelé, v areálu AFK Vráňany se můžete těšit na spoustu báječných kapel, jako třeba Motorband nebo Roxor, Alžběta a spoustu dalších. Bližší informace najdete na facebookových stránkách Kýpa Fest 2024. Ano, 2024, nenechte se zmást, to je jenom název té stránky. No a celou akci moderuje Regina Regi Labajová. Takže ještě jednou Motorband, Roxor, Alžběta a další na Kýpa Festu Vráňany 12. 9.

0: počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na severu zpočátku až zataženo. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Na jihovýchodě až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. A vát bude mírný až čerstvý vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.

0: Think I Like You Too, Jamaica. Na rádiu, hej. Téměř o 10:30. A to v páteček. Pojďme na jmeniny.
1: Hej, rádio.
0: Dneska má svátek Jindřiška a taky Henrietta, protože máme 4. září. Tak pojďme prvé na tu Jindřišku. Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména Heimrich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se vyvinulo ze slov Heim, domov a Rich, vládce. Překládá se tedy jako vládce, vládkyně domu či paní domova. A teďka se podíváme na Henrietu. Ženské křestní jméno Henrietta je cizojazyčnou podobou českého jména Jindřiška, takže vydá totéž. Obě jména mají shodný původ, pocházejí tedy z němčiny, jak už jsme si řekli. Gratulujeme, děvčata, užijte si dneska svoje jmeniny, malinko to oslavte, nebo třeba více, jak budete chtít, no ale hlavně, ať jste zdravé a kvetete stále do krásy.
2: Bez rádia hej by byl život zlej.

0: dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé
1: straně. Nestresuj a futruj tamto rádio, hej.

0: Alžběta nám zahrála příběh o čachtické paní a já mám pro vás taky jeden příběh. Kamarádi, tak ten je taky dobrý, poslouchejte. Zazvoní smrtka na rodinný dům, otevře chlap a smrtka mu říká: přišla jsem ukončit tvoje trápení. Chlap se otočí a řve do baráku: zlato, tvoje maminka má návštěvu.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: Dopravní expres.
1: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na 100,5 kilometru blokuje pruh pro pomalá vozidla osobní vozidlo po požáru. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 168. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně po pojíždě více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 172. kilometru, kde stojí porouchaná dodávka. A dejte si pozor také na dálnici D48 ve směru na Frýdek Místek. Na 53,5 kilometru stojí na krajnici pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
3: Hej Rádio. Hej Rádio.

0: států 44 se jmenuje Pod hladinou řeky. A my jsme v poslední hodině dopoledního éteru Rádia Hej, s vámi je stále Aleš, přeju vám hezký páteček. Pokud jste v práci, tak doufám, že vám to dobře utíká. Vy, co máte volno, tak si užívejte klídku. No a co se týče muziky, tak máme pro vás připravené další pecky, jako třeba Battle Beast nebo Komunál zahrajou a taky AC/DC. Tak si užijte skvělé muziky a buďte stále s námi na rádiu Hej.
1: Hej Radio CZ.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: co, přátelé, bývat barevné sny? Někdo spíš mokré, že často? Hudba Praha Band na rádiu Hej. No, chlapci a děvčata, včera večer jsme tady měli jedno výročí, a to takové, že chlapci z kapely Linkin Park před 23 lety vystoupili v pražské T-Mobile aréně. Bylo to přesně 3. září roku 2003. A koncert se podobal jednomu velkému večírku, kdy všichni fanoušci zpívali s frontmanem Chesterem Benningtonem a kapela sázela jeden hit za druhým. Jestli pak tam někdo z vás, posluchačů, tenkrát byl, klidně nám o tom napište do mailu nebo SMS-kou na číslo 776 006 476, a my si zatím poslechneme od Linkin Park jejich nejznámější song nazván Numb.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Na severu zpočátku až zataženo. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Na jihovýchodě až 30. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. A vát bude mírný až čerstvý vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka Rosničková.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Idol.
1: Tak nám tady přišlo několik zpráv na dotaz, zda jste byli před 23 roky na koncertě Linkin Park. A vybral jsem tři. Libuše nám třeba napsala, byla jsem na koncertě Linkin Park a byla to šupa, opravdu to byl mejdan. Lístky jsem tenkrát dostala k 20. od táty. No, tak to je hezký dárek a taky vzpomínky, že jo, Libuško? Radim napsal, že koncert si užil fakt jako asi nejvíc těch, co zažil a že jich nebylo málo. A nejlepší zážitek měl asi Petr, přátelé, ale podle všeho si ho nepamatuje. Napsal, já jsem se tak těšil, že jsem se před koncertem dost opil v hospodě a na koncertě to řádně dokrmil, takže si ho moc nepamatuju, jen matně a z vyprávění kamarádů. No, tak to je mi tě líto, Petře, to byla drahá opice, co? Na záchytce podle mě bys to měl mnohem levnější a ještě by ses v klidu vyspal.
2: Hey, hey, hey, radio, hey, radio.

0: Dopravní expres.
1: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 188,5 kilometru, kde stojí porouchané nákladní vozidlo. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. A z opatrnosti projíždějte na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 276. kilometru stojí nákladní vozidlo s defektem pneu. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlačka.

0: Sabaton a skvělé operní sbory. A to se nám teďka hodí, milí rokoví konzumenti, protože vás chci ještě jednou pozvat na novou sezónu Rock Opery Praha. A pokud jste do tohoto divadla ještě nezavítali, udělali jste velkou chybu a o moc jste přišli, protože je to jediné české divadlo, které se zaměřuje na autorské rockové opery. Divadlo Rock Opera nabízí ojedinělý hudební a vizuální zážitek. Jeho sál pojme téměř 800 diváků a v tomto kulturním stánku najdete rockovou hudbu, jenž neosloví jen ortodoxní vyznavače žánru. Těšit se můžete i na akrobatická vizuální show, velké hlasy, talentované umělce a obdivuhodné instrumentální výkony na scéně přítomných kapel. Takže neváhejte a rozhodně navštivte kteroukoliv jejich rockovou operu. Rock Opera Praha je tu pro vás a bližší informace o jejich programu najdete na webu rockopera.cz.
1: Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: A přátelé, já to balím. Já mám hotovo všechno, co jsem vám chtěl říct, si jsem vám řekl. Co jsem vám chtěl pustit, jsem vám pustil. Krom ještě jednoho songu, a to 13. století Nosferatu is Dead. Jako poslední song ode mě tady z Opavského studia. Mějte se hezky, přeju vám hezký pátek, potažmo, hezký víkend, užijte si volna, naberte síly a v pondělí se na vás zase těším. Tak těpic, rockeři.
1: Hey Radio. CZ.

0: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: What is love? Nebuďte smutní, že letuje v krči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 13 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Hej
6: Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
1: Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a rock opery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: www.rockyradio.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 14 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio. Hej Rádio.
7: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

z klece uniknou.

se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

0: first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled.
1: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
2: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli. Kýpa Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
3: Haló, je tam někdo?
4: Radio Hej hledá nového moderátora.
5: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
6: Radio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
7: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
8: Hej Rádio.
9: Full time rock for you.
10: Rádio Hej.
11: Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Ladíte Rádio Hej také teď v 16 hodin a 40 minut k tomu s vámi Standa Čeněk a dnes v kalendáři v datum páteční 4.9., tedy první pátek v měsíci září. Pěkně rychle nám ty letní prázdniny utekly, mám takový dojem, předpokládám, že na to máte úplně stejný nebo minimálně podobný názor. Tak tohle byly Rimortis, ta skladba, která právě teď dozněla v odpoledním hudebním programu Stroj času. Novinka z jejich aktuální nedávno vydané desky, mimochodem, která je plná takovýchhle skvělých věcí. Tak Rimortis, pokud ještě tuhle desku, tohle album nemáte doma a patříte mezi fanoušky téhle skvělé kapely, tak určitě vřele doporučuju. Další muzika před námi, teď Sarkonia, za chvilku taky Rhapsody of Fire nebo Pearl Jam. Tak hezké odpoledne.

0: Tady je Rádio Hej, po 17. hodině dáme třeba R.E.M., taky Palaj Royal nebo My Chemical Romance. Taky se podíváme na víkendové počasí, to jsou informace, které by vás mohly zajímat a mohly by se hodit. A teď ještě do 17. hodiny McFly.
1: Hej Rádio CZ.

0: Bylo 17 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Ano, přesně tak, bylo 17 hodin, je pátek 4. září a vy ladíte a posloucháte páteční odpolední Radio Hey, s vámi Standa Čeněk a před námi například Ariem, Palaj Royal nebo My Chemical Romance. Hezké odpoledne.
4: Pane docente, tak už je to tady.
5: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
4: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
5: Přehrajte mi to ještě jednou.
6: Rock on air every.
5: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

Ladíte rádio, hej, tohle byly australští Airborne, mimochodem kapela, která se vlastně už teď může chlubit úplně novou deskou, protože jestli se nepletu, tak někdy minulý týden, tuším, vyšlo jejich 6. studiové album. Podívám se potom přesně, každopádně nové album je na světě, tím jsem si jistý, jmenuje se prostě a jednoduše Airborne a mimochodem mluvili jsme o něm, nebo zmiňovali jsme, že vyjde už v předchozím Playlist Music, tak teď už je ta chvíle, kdy je nové album skupiny Airborne na světě a prý představuje koncentrovanou esenci všeho, čím si tahle kapela za svou kariéru získala fanoušky. Takže se dá očekávat, že to bude opravdu veliký nářez hudební. My si o tom novém albu každopádně víc povíme už v neděli, protože to pro vás chystám aktuální vydání hudebního pořadu Playlist Music, takže v neděli ve 14 hodin si to rozhodně nenechte ujít. Co se týká další muziky, teď odpoledne, tak Def Leppard za pár sekund v podstatě pustím, taky Domino tady bude, nebo taky česká muzika. Dáme Citrony. Hezké odpoledne. Richard,

0: Ocelové srdce a citron na rádiu Hej v pátek odpoledne, 4 minuty po půl 6 odpolední, úplně přesný čas. Tak já jsem zmínil už před malou chvilkou, že nás v neděli čeká aktuální vydání hudebního pořadu Playlist Music. Taky jsem zmínil jednu z novinek, která se v tom pořadu určitě objeví. Zmínil jsem nové album australských Airborne, ale to samozřejmě není jediná nová muzika, na kterou se můžete těšit, a já toho teď využiju a udělám takovou malou neplánovanou upoutávku, abyste se opravdu těšili na to nedělní vydání hudebního pořadu Playlist Music. Tak kromě australských Airborne se můžeme těšit třeba na nové album amerických symfoniků skupiny Camelot, protože i tohle vyšlo. Taky prozradím, že další novinku, a to po 5 letech, vydávají nové album slovenští Horký žeslíže, tak i z téhle desky si zahrajem. Pak tu mám americkou skupinu Train, ta pro změnu po 4 letech vydává nové album, tak i o tom bude zmínka. Jsou tady pak 21 Pilots, jen tak mimochodem, a na co já se osobně hodně těším, nebo těšil jsem se, tak je nové album německých symfoniků Xandria. I tohle už je na světě a rozhodně si z téhle desky zahrajeme. A aby toho nebylo málo, tak novinku mají také Five Finger Death Punch. Tahle kapela slaví 20 let své existence, panečku, toto letí, a samozřejmě jak jinak by slavili, než rovnou novou deskou. Přidávají své 10. studiové album, ta novinka se jmenuje Legacy, a i na tu se můžete těšit v neděli odpoledne ve 14 hodin, protože právě v tuhle dobu odstartuje Playlist Music. Teď další muzika pro vás v pátek odpoledne Manover, taky Halloweeny dáme, nebo Iron Savior.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

0: Ladíte a posloucháte páteční odpolední rádio Hej. Já jsem slíbil, že mrkneme na oblohu a řekneme si o počasí, které nás čeká. Určitě užitečná informace je tahleta. Tak vězte, že během noci se počasí začne postupně měnit a po velmi teplém pátku se bude ochlazovat. Místy se může objevit déšť nebo přehánky a obloha zůstane převážně zatažená až oblačná. Teploty v noci se budou pohybovat většinou kolem 15 stupňů. Zítřek přinese ochlazení proti dnešku. Převládat bude oblačná až zatažená obloha, během dne ale mohou mraky místy ustupovat. Počítat musíme taky s přeháňkami, případně s deštěm. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat přibližně kolem 23 stupňů, takže oproti dnešku to bude pokles zhruba o nějakých 5 stupňů Celsia. Na zítřek se tedy může hodit lehká bunda, při cestě ven raději přibalte i deštník a na vyloženě letní počasí pro tentokrát zapomeňte. Tolik o počasí, teď dáme ještě Newfound Glory a za chvilku tady máme 18. hodinu.
1: Poslouchám rádio Hej, naši při něm vařej
2: a někdy taky pařej.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.

Je tady páteční odpolední hudební program na rádiu Hej, s vámi Standa Čeněk a po 18. hodině pěkně přiložíme pod kotlem, jak se říká, protože nás čeká Majestic a Above the Sky, to vás zvedne ze židle určitě. Taky Avantasia, jedna z mých oblíbených kapel a myslím, že při pátečním odpoledni by se hodili třeba i Rammsteini, ale pozor, úplně ze všeho nejdřív tady mám Harley.

Irští YouTube v pátečním hudebním programu na rádiu Hej. Mimochodem, tahle kapela se po dlouhé, ale opravdu hodně dlouhé době vrací s fakticky novým materiálem. Ano, je to tak, irská legenda představila nedávno single State of Dreams, který je první ochutnávkou z jejich chystaného studiového alba. Ta nová deska by se měla objevit ještě letos, dokonce snad se spekuluje o tom, že by to mělo být už teďka někdy v září, ale já se přiznám, že úplně přesný termín jsem nedohledal, takže pro mě je to stále ještě tak trochu zahaleno tajemstvím, ale pravdou je, že ta novinka zní skvěle, zní přesně tak, jak by si řada fanoušků téhle kapely mohla přát. Bonův hlas, žádné velké experimentování, spíš řekněme návrat k tomu, v čem byla tahle kapela vždycky nejsilnější. Navíc načasování té novinky a tohle návratu není samozřejmě náhodné, protože U2 slaví 50 let od svého založení a to už je tedy pořádná porce muziky, pořádná porce odehraných koncertů a vydaných singlů. Takže rozhodně se máme na co těšit, já určitě se těším. Vy se těšte společně se mnou a to nejen na novou desku U2, ale taky na další muziku, kterou pro vás mám. Bon Jovi, třeba za chvilku taky Yellow Card nebo Accepty dáme.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.
3: What is love? Nebuďte smutní, že leté v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

Přátelé, dámy a pánové, 19 je tady. Je to neskutečné, vždycky narychlo, ale i přesto to nějak stíháme, kolega je. A já to asi, Karle, můžu říct, ne? To, co? Chorvatsko je kolega, no. Tak jsme to zase museli vzít. Hele, my to nějak srovnáme tady, porovnáme.

Já věřím, že stále sedíte na svých zahrádkách, nebo jdete do bazénu, nebo kamkoliv, to je úplně jedno. Užíváte páteční večer mi taky, no. My taky zase za mikrákem.

Je úplně jasné, že posíláte písničku vám přání už těsně před 19. hodinou, protože už s tím počítáte a dáváte to sem. Marie Choceň, Joe Spring, je to možné, je to možné.

Bondová podvečerní, dá se říct, že už večerní muzika. Billy Joe Armstrong, Green Day. Martin Chrast u Chrudimi, ten by si přál panoptikon.

Dámy a pánové, ano, v proudu jsou a Féteru na vlnách a frekvencích rádia. Hej, písničky na vaše přání, které startovaly od 19.00. Petr a Martina, ty by si přáli Metaliku do Brna. Posíláme.

0: zdravíte nás z večerního Brna, my zdravíme takto až do Brna z písniček na přání na vlnách a frekvencích rádia. Hej, 8 minutek do půl 8.
1: Rádio Hej.

A za malý okamžik pošleme další písničkové přání do Otradova. A východ Čech. Zdravíme i tam. Def Leppard, skvělá muzika.

zahradní slavnost kapela Citrona, krátce po půl osmé přišlo další písničkové přání. Každopádně tohle bylo do Otradova. Vy nám píšete, ahoj Míro, ale Míra tady není vůbec dneska, přátelé, ten plave s delfínama, takže dneska tady fakt není a dneska tady raní éter, raní proud, raní směna. Zaskakujeme za něho, nicméně, co tam je dál? Karle, podej mi to. Prosím o zahrání této skladby jako poděkování za úžasnou věc, kterou mi věnovala má drahá polovička, moc děkuji Lenka. No tak Lenko, my to zahrajeme a dáme tam Šafránek Folkman, každopádně motorkářská už je připravená.

krásná muzika, skvělý výběr. Lenko, děkujeme. A zdravíme ze studia Rádia Hej. Je tady nikdo jiný než Aleš Brichta ještě.

Je krásné, nádherné, úžasné vidět, jak nás zdravíte a zdravíte naši ranní směnu, kterou znáte každý všední den, tedy od ranního času od 6.00. Ano, náš manšaft je tady s vámi dnes v písničkách na přání a volíte i skladby, které do vás dáváme v ranním proudu. A to nás těší. Jako

Protože jsem před malou chvílí také hovořil o našem kolegovi Mírovi, kterého znáte hlavně z písniček na přání, ale také si musí prostě odpočinout a dát si nějakou dovolenou, tak mi napsal před malou chvílí: Milane, nešli by básníci ticha? No, samozřejmě, já tady jednoho básníka ticha mám, ten se jmenuje Karel Tichý, to je můj kolega, ale Míro, my to samozřejmě k té krásné vodě k tobě pošleme. Už za okamžik Milan Hlavca, básníci ticha.

Úžasná muzika na večerní eter, večerní proud, Milan Hlavsa a Básnici ticha. Jirek vybral úžasnou muziku a samozřejmě my to posíláme pro Míru a Ivetku k dnešnímu krásnému, příjemnému a věřím, že tam mají sluný večer, spíš jakoby, že západ slunce. A kde jsou, Karle? Kde? Na Kypru? Na Kypru? Ne, jsou v Chorvatsku.

Další parádní muzika ve večerním programu Rádia Hej. Petr Hrdlička, Škvor, vizitka. Vzpomínka na naše osmdesátky. Jak tady říká kolega, to je naše dětství, jako Karle dětství, jako 20, 25, rozumíš? Jo? Ale tohle všechno jsme prošli a hráli jsme to do hotelu Labe, do Pardubic, kde sedí také náš kamarád, skvělý barman, šestinásobný mistr světa, Karel Zapoláča. S kamarádama si dávají dobrý drinky, tak jsme jim k tomu zahráli. My si dáme další muziku Unisonic, jinak vy můžete stále psát na studiozavináč hejradio.cz.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: Dámy a pánové, letí to neskutečně, jdeme do druhé části, tedy finálové části písniček na vaše přání dnes v pátečním večeru. Rammstein frčí do vysokého mýta, ostatně o vysokém mýtě hovoříme poměrně v týdnu vždycky s Honzou Riedlem dostatečně. Z důvodu nového obchvatu tak věřím, že se vám tam krásně frčí a jezdí a možná právě teď posloucháte Radio Hey.

Ještě jednou tady zdravíme a přejeme hezký, pohodový, ničím narušený dobrý večer do Vysokého Mýta. Děkujeme za písničku na přání, kterou jsme vám tam poslali. Nicméně je tu další a náš skalní fanoušek Pavel Sůza ve zkratce, ale my ho dobře známe, víme, o koho jde. A napsal: ahoj Milané, zdravím do studia a chtěl bych poslat tobě a všem na rádiu, hej, Hammerfall. No tak hele, to je hezký výběr, já už tam tu skladbu teďka zařazuji a jdeme na to.

Úžasný výběr od Paula Hammerfall. Já už tam mám připravenou a nachystanou Metalliku. 10. minuta je tady po 20. Nezapomeňte, že píšete na studio@hejradio.cz.

Dámy a pánové, fandové a fanoušci písniček na přání Metallica. Ale parta nikdy nesklame v žádném éteru. Musím dodat, že skutečně v žádném éteru James Hetfield, Gary Hammett, Lars Ulrich, Robert, každopádně Metallica za námi, do pejčinu a věneme dál Accept.

Když se podíváte s námi společně na časomíru, tak 20 a 20 skoro remíza, jak se říká v ledním hokeji, tak jak to uvádíme hokej živě na vlnách a frekvencích rádia, hej, s Pavlem Hrinkem. Ale co jsem chtěl říct, že jste se naučili psát i na mobilní telefonní číslo do studia, které vám neustále také říkáme a diktujeme. Paní Marie Felouč, Milane, show by zahrát. Podej mi to, já to nevidím, člověče. Roxor, kapelu Roxor ke hvězdám. Maruško, dáváme to tam. Dej si telefon na ouško a je to!

Jiří Ondra Marek, kapela Roxor. Zdravíme Marušku tedy do Přelouče, přejeme hezký večer. Ale už se nám ozývá naše známá večerní hlava, kde máme našeho také komentátora, redaktora kulturních zpravodajství Ondru Němce, ale tentokrát tam je Roman a Aneta, sedí na zahrádce v Jihlavě, poslouchají večerní Proud. Náš ranní tým šel do večerního Proudu. Tak hele, když jste chtěli zahrát Kaťáky katapult až, tak budete, co? Budete

Další parádní česká muzika, česká roková scéna, Arakain, Honza Toužimský, Sedm říchů. Krátce po půl deváté, letí nám to, ještě chvilku. Dáme si kapelu Traktor a vy nám píšete z Hořic. Mildo, prosím o kapelu Traktor, Létokruhy.

0: chlapci, zdraví vás Traktor a pojďme si dát jedno z našich pecek.
1: Předkové nelhali, už je to tak.

Úžasná muzika od Party Traktor, Martin Kapek a spol. Se vrhneme na další skladbu na přání. Prosím o zahrání písničky pro Vaška z Pardubic. Po těžké směně Hucklebend, Moucha v pivu.

Přátelé, vybrali jste skvělou muziku. Hackleband. Tady kolega Karel říká, hele, to jsem mohl poslat mojí Maru. Maruně. Karle, tak jako to se, co? To se neříká tomu.

Další příjemná muzika rok tomu a poletíme 3/4 za malý okamžik na 9. Krásný večer, písničky na přání jsou ve finiši. A my si dáme co, ale všichni, hele, my si dáme co, neslyším, ne? Ještě, jo?

vám moc děkujeme, byli jste úžasný, bezvadný, skvělý. A proto přidáme ještě jednu tady u vás, na tom krásným, travnatým place, na té ploše ve Slatiňanech, uchroděme.

Ještě to tady trošičku rozblikáme naposledy. Loučí se s vámi také agentura neslyším, nevidím.cz. A tam, kde je ranní směna, tam je také stavební holding Enteria Pardubice.

Radek nám ještě napsal z Poličky, Mildo, do jedny. Do jedny, Milane, do jedny si to dáme. Radku, víš, co bychom toho museli tady s kolegou vypít ještě? Ty vláho. Mějte se, fešáci, ahoj.

0: Bylo 21 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
0: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio. Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.